Jakob Renier, náš přehľad povest čo týždňa. V obzangdenie budiského okresného semika vo podpierie za pohodovú stáciu Kamencu je pačivé. To je Sakske vyše zariadníske súdnictvo v obkručivo a skružbu v okresnej rádži čelky odpokazalo. Konc mieje by je budiský okresný semik na vúriadnym posiedženiu rozsudžil, so prevostají nošiary kamenskej koronie po milióna euro, so by s tým pohodovú stáciu a gynekológiu koronie ač do konca lieta zďažal. Druhý raz je mústvo serbská raketa, vokovo metoda Hoze a Majky Gisvokec dobyvo štáciu lietušie bičvoli buľovie túry zadkule. Mústvo přesadží so pondželu ve votruve prečivo cilky Pieter Kľúč. Přichodná stácia bič túry je júce v Radvorju. Nevedra sú v útoru tejž v horní Vúžice zakadželi. Tak dobiahu v obornici tu a tam pince v uklumpač, vo sebe je vokovo Biskopic a Kamenca. Blízko nízke je štom na železnízke kolie padnou, blízko Zoreca je ča do štoma zrazov, kýž ležeše na koliach, zranio pak so nich tu neje. Za elektrifikovanie železnízkeje čáre miest Režanami a Zorecom má so predplánovanie za druhú pohecu lieca zahajíč. To zdieli budísky zaposlanc CDU Sakským krajným sejmie Marko Šiman. Za prvý votrisk z Drežan hač to Zimic-Tumic je predplánovanie hižo zakončené. Sakska by je tutun prvý plánovanský krok od zjazka preuzava. Elektrifikovanie čáre so dlí hač unieš biešte so Niemska a Polska hižo 2003 v mezinárodnom zrečeniu zaviazavoj vážne železnícky zvýsk modernizovač. Polska je svoje nadavky za to miestem spelniva. V čornej pumpe moa v přichodných lietach púnova milinárnia nastač. Kaž energiový koncern Leak zdieli požada so von ze stejnišom při zjazkovým vúpisaniu. Jeli so im to přilúbi, bychu novú milinárniu spočat k 2030 liet v otorič moli. Z dohromady 62 dětími 4. do 7. letníka je proznické lievo-serbského šulského tomárstva ve Vodových Hendrichecach dýr vukniované. Od piatka sú dětí zhromadne ze 6 štoladovárymi 10 dňov ve vočerstvenišču Kverksenland. Plánované sú v ryčnym lieve mistrujím púčovania, športové poskytky, přespolný hry a nazvučovanie serbského spieva. Dživa dokovo vokovo nové mirenské stácie Pančicach Kukovie maja na zemie zakončené byč. To zdieli krajne zariadca v obsvět ratarstvo a geologiu na naprašovanie. Projekt pláči niedže 400 posta 1000 euro. Z nové mirenské stáciu při kloštorské vodže môža v přichodže nimo pegela tež množstvo vody mirič, kotrež po riece čeče. Hornia Vúžica a Sardinijska požadate so zhromadne ako stejší takmenovaného Einsteinového teleskópa. V miestče Nuoru na Sardinijske sú zamoviči piatk kooperacijské dojednanie podpísali. Zvúlky maj podzemský maj detektoro maj v Horní Vúžice a na Sardinijske cedža viedomostnice Liepehačtota gravitacijské žome Mirič a tak jace vo nastaču a vúviču univerzuma zonič. Džeso európsky sliedžanský vúlkoprojekt tvári rozsudží so klietu. Další kandidát je ranična končina nemskeje, nižozemskeje a belgijskeje. Při podpísaniu kooperácie by tež švestnanosta gmene Rabice Rožan Tubertus Ritscha podľa. A ište horne vúžiske vedro, dženca so hač to poponia všetko zaso dešťuje, pozdišo bude tež sucho a zmieme slunco při 16 do 21 stopniach.

0: Inne Schmoratko, so neužive ve Božim šie, ale so sme potom vizo informáciu dostanili, što je sa stavo v kraju. Hej, ale tu te živenske veselo, te zhromadne spivanje, te zhromadne modlitve, tam sem tiež veľa paralelo mora spoznať k našej liturgii ve katolskej cirkvi.
1: Po tutem svojim cečim v opeče Izraelu je si předozala s krajom a ľudžimi a nabožinu zviazana vostač. Si tam znova doječ, jako křesťanka přes skutky svoju solidaritu pokazač a s židovskými sotrami a bratrami živenie dželič.
0: Som byla 2024 tiež v Izraelu, so bych tam jako dobrovoľná pomocnica pomáva farmeram v Negev puštine a tam som hustišo alam doživiva.
1: Štož ju neje votrašivo, naopak. Je z toho, kak žiča se strachom vopkadžia, zo sú naučení čeže převinič a jeden k druhému stáč veľa nauknila. A to odla ma tež sa leca vizo zase nové ideje.
0: Štož mám plánovaný je tuto leto zase do Izraela si doječ, zo bych aktívny kontakt k seniorovi skupine pistobala a ich tiež zase podporovala přes vopyte a rozmy. A to je seniorová skupina, kýž vopste se s ľudí, kýž bych ju ve času nacionalsocialistického režima přešťovaný. To ríka tu čiži, da sú holokost přeživili a mám tiež plánované zase farmerov vopytať, so budžovať a šťau mi gledať, ktorýž som nedávno ze silnej skupinu ve februári tam sadživa. Čiže jednoho zase pokazať, ja vás nesem zabýva, ja som tu, mače přečelo z Nímsky a vo sebe tiež Serbo.
1: Zakončíme vusovanie voliče židovskej kultúry se spievaným židovským vierovúznačom Šma Izrael. Spievá Hans Eberhard Kaulfürst, ktorýž nám do toho prají, kak vone text dže.
2: Říkám, Šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Sluchaj Izraelo, a potom my buchmo prajeli Jahve, abo Jehova, je náš bú samjeničce Jahve. Šema.

0: Anetko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s kapanom Petrom Rozom z Budišina.

Po nebo najčistšieje wody a kapka mazaneje juchy. Tale kapka by dosahała cywu rianu wodu skazeč. Inak prajene, bo barby snebyweje. Do nieje lung čorneho, a šo by šire było. Lubi připosłuchario serbskeho rozhlasa. Lube sotra, lube bratia. Skažene je ništo cile spišne. A když je so stavo, potom to lidma, abo jenojš cile češko zaso vučiščiš, abo do poriadka přineseš. K tomu, zo by so ništo skuncovalo, abo zničivo, je viele mienje treba, hač když chceš ništo natvarič, abo znova zotovič. To je zakładne nazonienie, kotrež môže kujždy šidne doživič. Špatnemu dosaha zvieča jenož cíle mała porcia. Zničenie, zahubienie abo same zvo skutkuje po nazonieniu skoro same voco. Porno tomu nima dobre vysvieče poprom žanu šanzu. Špatne abo zve, to rozširia so kajž skuzvarskej mocu bez napinania a nesmierne spiešne. A to dobre so při tým skoro přeco pozubi. Naše šidne nazoninja to pozdaču přeco znova vopkruča. Jezus v džencnišim evangeliju přironanju vo nerodži v pšenci svojim vúčomnikam praji to špatne abo zve nečinče. Nie, nečinče to, ale če skere na zakis, kotro žona za a do muky zamieša, to niž neby šo překysane. Miesto fatalistického zladovania na vopravdžitosť je Jezusove svovo dženca skere pozbudžace, pretož von pokaza na napřečivný pad. Nic jenož šo špatne a zve so rozširia, ale to dobre čini to runie tak. Tež dež to často převidžime, kruj dobroho so samo viele huščišo rozširia, hač to zvieča minime. Příklad vo zakisu je k tomu runie genialne. Tunle sredk k hýbaniu a překysaniu čista kotrež bu znano hižove staré egyptovské vunamakane. Nastanie zmiešence muky a vody a to s pomocou čopvoty a vestych mikroorganizmu, kotrež kovaja so v múce a povice. Tuto organizmy sú to rozhodne. Vone dživaja a překysaja cívu vulku džižu muky. A one činia to cíle same. One sú mienujce žive. A šo žive, abo zcíva živenie, nedá so zadžažeč. Kajž malé vúbytk rostliny, kotre so z mocu po ščinie rozvíje a skončne s hauzami a vopienami šo pokryje. Tak zamože betonovú puščinu za živenie vročo zdobič. Betong pak nemôže vúbytky abo živeniu ničo znapšečivič, dokež je mŕtvy a živenia ve sebi nima. Vúbytk, respektívne živenie, so porno tomu přesadži. One namáka přeco svoj púč. Kak má so v tutom nastúpaniu s dobrým vesvieče. Je po strone živenia. Vo Bohu prajme, zo je von Boh živenia, toke živenie vúpvodža. A živenie vúpvodžič je ništo dobre, respektívne je ve sejbi dobre a nie zve. To odla je tež Boh tun, kotrohož Jezus dobroho mienuje. Jeho kráľestvo a jeho knejstvo nedá so zadžažeč runia v úbytky
na betonowej ścienie. Lubi przypos wuchario serbsko rozwosa, to je dobre poselstwo, dżensniši je niedziele, dobre poselstvo za šitkých, koci so vo dobre pracuja, koci so za kupvanje ve šuli zasadžeja, abo při dale davanju víry a tak dále. Dobre poselstvo vo sebe tež za šitkých, koci so hotuja na pastoralne povovanje ve cirkvi a ve tutem sviče. Přetož šice tuči nesteja na zubjenem miestne, kajž čista voda před rožace kapku mazaneje juchy. Nie, šice tuči steja na strone živenia a prucuja so, zoso ze živenjom, kotrež bo přilubja a daruje, skončne šo mortve vopda a znova voživi. Přetož s nebeským kráľestvom je kajž ze zakisom, kotro žona za a da vulky je džiže muky zmieša, to niž nebu šo překysane. To dla vás přeprošuju. Zvolče tež v kuždem vokomiku svojho živenia, to dobre, respektívne živenie, a ščiujče to, kýž sam je dobre a živenie, a kotrohož Jezus Boha a Vodca menuje. Amen.

Žejem z Božo. Ve Votrove je v útoru Barbora Pašcina svoje 70-čine svedčiva. Krutu strovotu a bohate Bože žonovanie svojbni přeja a písaja. Čakujeme so tebi za všetko, štož si bio let 10-kou z ľubosťu, svieru a vútrobitosťu za tvoju svojbu činiva. S tvoj ľubosťu daríš nám všetko za soriane zromadne vo komiky. Za příchod přejeme či veľa zbožených hodžin, strovotu, dovieru a zoby boče tež dále na všich tvojich pučach převodžav a škytav. Ľubosť či a ďakonosť či manželský Júri s dečimi, príchodnými dečimi a núčkami.

0: Zadkula.
1: Hačkepi, čapka abo cylinder. Bunželu radorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napo šestčich môžeče svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vy zotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zavrč.
3: Jutce večer.

Nedom je napojený, a to bije naše hornio-serbske vusevanie za nedelu 9. pražnika. Jo ponže nedom dalje, bez přestavky s delno-serbskim programom redakcie RBB skoče buza v utrobne postru do denje v Užice. Serbski rozvoz z Budišina potom juca rano pečich z vami do nového tydženja štartuje. Ja sem Milan Grojlich a přeju vam išče rjanu nedelu. Božemije!

0: Žižik Rádiu. Ojo vaš, Žižek Sebastro.
1: Zářského programu. Ljubi Žižik, jak jo byl vaš prejedne fériový týždeň? Vestužil se vám také tak, abo z čo južo v rejdem dovolu. Naša zaspická familia, co také ješ skoro nento skoncne do dovola. Słuchajšo.
2: Anka, žite pšla sem po Jonasa.
3: Co my zase něco zgromadne gráš?
2: Nie, nint nic. My co my náš dovol při morju plánovaš. A nint či po Jonasa.
3: Jonas, co deš k mamě přijíš? Mama, co s tobou na morje něco planirovaš?
4: Co, co, mama, planirovaš?
3: Ty deš k mamě přijíš.
4: Já nemám jeden cas.
3: Jonas, mama jo groniła tudejš pšíš.
2: Tak, vej se sente na kauč. Nan cíže juž před kompjuterom. A nento my šikne přemyslíme, co my za náš dovol při moju trebame. My ga njocome nic zabiš.
4: Ja zu mich brillu sa nujenje. A schnorche. Nan möchtest du do Computer zapisas?
5: Brilla, schnorchel. Mam zapisane.
3: Ja zu mich kupanski oblak, a redne balo.
5: Kupanski oblak, redne bal.
2: Anka, jote zosch? Przeciowena. Jo, ja trebam teke nowy kupański oblak, taki bikini. Możesz to do komputera zapisać?
5: Mam zapisane.
4: Ja trebam plona.
3: Nein. Pogledajcie, balo, pupka, kupański oblak, a...
2: Anka, co ty geto już? My co my jana szybna napisać? Coż my trebamy? A nic ne zapakovaš.
3: Ach, tak.
4: Ja trebam plana. Při mörju je přece vjele večer. Tam by kšel plana puščaš. Nan, máš to to njento?
5: Jo, jo, ja to zapišom do kompjutera. Jonas, plon.
3: Jonas, co miš pone ja? Jonas, co miš pone ja?
2: Anka, nic pone ja. Ale plonna. Ach ja, handwalle, sreje, kremu treba me.
5: Anka, žote zase coš. Wist ein o. Mi nesme ischi götowe.
3: K staremu nana ju. To ne jo redne. Zapisch do computera. Stare nan. Wist scho starig on nana sabeli. Stare nan. Stare nan.
6: Coga, jo, coga, máš.
3: Tebi su zabili. My napišeme šökno, což my za dovol při moju trebamo. A tebi su zabili.
6: Nie, Anka, my nisu zabili. My se njoco namerjo. My se njoco tam dovedi.
3: Tu ne trebaš se kupaš. Ja na přigledu vaš.
6: Nie, nie. Na svencu seže se mi teke njoco. Ja budu za struskami a rostlinami nuči a gumne gledaš.
3: Tega mogu sami rost.
6: Nie, to je nežo, ješčo jan. To je za mňo važny a riedny nadavk.
3: Škoda, staro nan, njamožo sobu pšiš. Vema čak vjele na roku.
5: My nesme ešte gotove.
3: Handy, aba mogli se starom nanom telefonirovaš.
2: Pšauje, pitakem telefonove numere a adrese.
4: Ja, a kuli, a listove marki, aby mogli kurtu vet mörja pisaš.
3: Jo, staromu nanu ju písaš, čo še len je, a mejim přijašekam.
5: Ja to zapišom do kompjutera.

0: Šula, za donosjarsku reca kulturu, jo se popša rošenju kšac po kšacu uvijava s novimi porucenjami za uhnjenje serske rece. Vena jo južo ve živi šase tih letach ceniva, to mja za drugim v novem formaše, ako kompaktne kurs. V kompaktne formje su se zajemco obželi cevi tyžin na kurzu, a všidatnje su pobitovali u lete, a všednosti na pelu kulture, literature abo staviznou. Formače su upokazao ako uspišne a peži dane obželniki přijdu ze všech rogov Vůžice z drugih krajov Nemske a z Ukraja a ich lícpa přibera. Sledne ten týždeň jich bylo už 100, ak su sobogetovali. Maria Likovska-Winglerova je obšašala se nekotarých letosných za ich motiváciu.
1: Petra Richterojc pehada ze srežnej Vůžice, jo se narožila ve Mivorazu a peždej bydlila ve Trebinku. Jo hejžila na sersku rošionu u šušulu, ali tike ako dorošťo na njento, nadalej u kňo sersky.
2: Ne, nižiš som starša a ja som se přemysliva, a što je vjegin važne, tež moju riec, ako vo doma znajom, lepjej povedaš mögva, jo, a njento, ja to tak, až tež v sersky riece píšu, a tokotla, ja to vjegin važne, až še
1: Katja Hofmanova, doma v Dešnje, Jujano krotki cas uknula serski na Brjazinskej zakladnej šuli.
3: Ale oni som bila Dešnje platogu projekta Zorja. A tak som mögala pši uknuš. Jo, ale to nie je dosť. A togo dla niento som ho. A cu hešči veci uknuš. Ja interesujem se za sersku riec a serske navogi a my musíme tradície dalej dávať. A mej naň joga byl serský a to je mne dlatego vážne.
1: Tyke žurnalist Mieto Balašk pýchada z Dolnej Łużyce, z Berku. Ven se już o czwarty raz objeli na kompaktnym kurzu.
4: Ale ja som žil v Nieto Balinju. Ja se zajmujem za sersku riec. Ja som ako uchnik ho na Dolnosaskom gymnáziumie už nekak nauknu sersku riec, tu celú gramatiku a tak dalej, ale nie som vedaš uknu. Ja som vetros v Börkovach a tam niekotáre ráze som dožil, kak te staré ženské sú serbovali, alebo s dialektom nímsky pejedali.
1: Pestark, uknuš dalej serski, jo píšel za ňogo ze svejžby.
4: Ja som zachopil, že uknem ním zase liešie.

Jadens nevěci znatých zpívarjů bosnjskeje Dino Merlince přaša ve svojí štucce lecio jogo město Sarajevo tam, žošo njega bylo. Nejprve se zdá, až jo to nešetné přašanje, ale kaž gledaš na čojenje z nošej historie, poňo to popšovom obšovňone přašanje. Sarajevo ga jo bylo ve vojně od 1962 a 1960 až do 1960 obligane. Přitom jo wiele obydlarjo zaginuło, ale miesto jo šykno przeżywiło a jo tam, żoż ze 6. stolicza eksistirujo, w dolinie miaze usokimi gorami we uczobie bosniskie. Žinca dopomina Jano hyši mało na wojnu we Sarajewie, a wesepnie nic nepytnioš we orientaliskem starym mieście, Baščaršija. Tam oglidaju turisty do nelicobnych kafejunio małych gysčinců. Čeba bdžinica abo burek dżinica si jim goni. Abo oni kupuju suveniry ve šakorakich rucnikarskich lodach. Ale také přehojžovanie přes staré miesto, přes Baščaršiju, jo zroniu přehojžovanie přes historiu miesta. Preto Jano Kusk vece zdalone sú katolická cerkvia, ortodoxná cerkvia, mošeja a synagoga. A tam pytňoš a vížiš multikulturálnosť Sarajeva nelepi. Pětk pódňo Sarajevo. Muecín nejstaršie mošeje ve Sarajevie vôva na bjatovanie. Nučikona rumnosť zoltanovie mošeje

0: Ne menša vesada, kateraž přinosu jok te religiózne vjelera kosči Sarajeva, jo židojska. Prétne židy, sefarde, sú přišli ve 16. stoličiu ze Španeskeje. Či stoliša pösči sú sledovali až kanezarje. Žinca jo živých ve Sarajevie 700 židov. Před vojnu jo jich bylo dvojcraz tak vele. Ale cronož jo jeje lícpa mała, kulturelne a religiózne živenie jo intenzívne.
1: Treba reći da su Jevreji jako dobro integrisani u bosansko društvo.
2: Mi židi smo veljegin delje integrirovane v bosnijsko-hercegovinske tovarišnosti. Nesme asimilirovane. Sme se obkovali dali naše vasebnosti, religiju, riec, tradicije. Povedame ladinisku riec a španisko židojsku. Nie povedame pak tu židojsku riec ako druge v pet vjacorni Europije.
0: Groni Jakob Finci, prezident židojskeje vysade ve bosnijskej a Hercegovinje. Po vojnje ve leše 1967 jo ven skromadnje ze zastupnikami tých drugih čich monoteistiskih religijov zavožov interreligioznu radu v Sarajevje. Cíl jich živa jo spichovanje skromadnjego živinja. Něco, což jo bylo ve Sarajevě až do vojny samorozmijúce.

0: Jadranka Stojakovič a Miroslav Tadič stej spivavej vo svaunej zajemnostce v Sarajevje. Joto Bent Baša. Tam zmakajú se lišu šikne generácie sarajevských obydlariu. Oni grillujú, muzicirujú a přeživijú skromadne rytne cas. Ale také předse vědci turistů přížo tam. Sarajevo jo pytajemná pokazka mjaze turistami na celém svěše po zakoncíniu vojny. Informatický centrum za turistů na droze zelené beretky 2 a 2 žaša jo pône. Za vele turistů jo to prétna adresa, kaž kše měš informácie vo místče. Takahiro Nudo, student na Technické univerzitě v Mnichově, jo přišel za dva dny do Sarajeva. 26-letný student z Japanské vůžoval svoje sletné leto v Evropě, jako sam goni, aby ogledal do nešetných, vesebnějších místnů. Na jogo drogovanské listčině stoj Sarajevo, Cevogorice.
1: Eigentlich war ich mit ersten Blick sehr überrascht, dass also Sarajevo ganz anders als die andere europäische Städte, weil ganz andere Atmosphäre, also sozusagen islamische und ja, das ist mir sehr interessant.
0: Zajemná atmosféra městče, ve kterém žijí 600 let muslimy, křesťané a židé blízko skromadně bydle a živí jsou, jo také Matthewa z kanadského města Toronto do Sarajeva vjadva.
2: Ja drogujem rád do Európy, ale som zvěstčil, až sú se města podobné. Samo ako som byl v Praze, v Česky, som ju zašišť, ako byl v Parízu abo v Londoně. Každé město má McDonald's a Burger King. Tak opytujem namakáš městna, kotarež sú hešči spocetně, nežli až se tam také všikno přeminijú.
0: A na pšaudu, te čevapčiči v Sarajevě nemajú hešči žednú konkurencu. Mimo dobrej jeze lubi se ukrajným turistam ražona mišenca ze starego a novego, až se ho zmakajú tý Occident a Orient. Tožte přešivnosti sú v architektúrie, v vúmiostvie a v šetnom živiniu. Obydlárie Sarajeva sú gierde na svojom miesto, ktorýž jo se po zakoncieniu vojny v 60-tych letách dere poreživo. Zavestajnky vojny lepta nenamakame. Veto jo za viele turistu vojna hši prezentna.
3: Sehr oft fragen die Touristen, ob es noch Minen gibt. Wo ist es sicher? Dürfen wir abends also rausgehen, irgendwo Kaffee trinken gehen? Es gibt sehr viele Fragen, weil die Menschen ja sind nicht so informiert. Viele Leute in Deutschland, ich war ja auch auf der Messe in München, dort glauben sehr viele Leute, dass noch hier Krieg ist. Also man müsste irgendetwas ändern und mehr Werbung zu machen, das ist alles in Ordnung. Es wird jedes Jahr viel besser.
0: Ulice Jostery a dvaža šaletná překupováka za turizm Neira Kulo. Jadno leto žijeva ninto v turistickém informatickém centrumie. Svojo povovanie jo navuknuva v Nímsky, žož jo s familiou 5 let bydliva. Před jadným letom jo se Neira rozsužíva se vrošiš do Sarajeva. Vena goni až neo svoj rozsud až donenta obludovava. V Sarajevje jo živinje mirnejše, menej hektiske, lec runošma vele živa. A tož ten vesepne flér Sarajeva lubujú také nelicobne turiste. V zajžanom leše jo jich bylo 100 000 a tendenca jo stúpajúca.